0: nami. Jak med. Zpátky do mě v roce 94, 95. Zpátky do mě vytopilo čistý jasný, sladší než teď. Mňami, mňami, mňam. Jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou. Ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip hop.